0: A my sme sa na to s poslucháčmi ráno pripravovali tak, že nám nahrávali pravdy svojich mám.
1: Mm-hmm. No a my ti to pustíme, dobre?
0: Tak. Dobre. Urobili sme z týchto nahrávok verziu tvojej pesničky Zuzana Smatanová featuring poslucháči a poslucháčky fanrádia. Mami mali pravdu.
2: Zakrysí tie kríže.
3: Nech ťa ľúbi, ale má aj peniaze.
4: Chceš byť tvojou mamou.
5: Moje mama vždycky říkala.
6: Nerob si hlavu z malých vecí. Jed zdravú stravu a žehlí veci naopak.
5: A nie som tvoja služka.
4: Bude už len dobre.
7: Raz budeš mať deti.
8: Snažím sa, nie vždy sa mi to darí.
6: Zase mala pravdu.
8: Ale snažím sa.